Ak ju nosíš tváre, krajšej tváre net. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.